ráde, kde by teda, kde bola vyvaram tarme, tady jám, ach a tedy domy, tady ke, tady, tady, tady ke.